0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný big beat a rock and roll.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuperu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

4 p.m.

0: dobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Ano, i takhle pozitivní může být česká hudební scéna.
1: No a my pro vás dneska opět a zase něco máme. Máme aktuální číslo magazínu Spark, kde najdete na titulní stránce novou zpěvačku Arch Enemy Lauren Hartovou. No a pozor, navíc je tam její obrovský takzvaný poster, plakát.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: A na videu vám i ukážeme, nebo vám tam ukazujeme, jak ten plakát velký je. Je krásný.
0: A to video najdete na sociálních sítích Rádia Hej, rokový rádiovky, prostě je tam a Spark dáme tomu, kdo napíše pěkný komentář, případně video veme a nazdílí na svůj facebookový nebo jaký

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé.

0: Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky i ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia a foukat má mírný jihozápadní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Hej Rádia i Sázava přeje Veronika.
1: Perfektná muzika.

0: 7.23 nám dohrál divoký Bill a Tsunami. No a v Budějcích se od čtvrtka 14. května do neděle 17. května se stane centrem inspirace pro zahradu, dům, bydlení a gastronomii. Začíná totiž 33. ročník jarní výstavby Hovby, výstavby. Bude tam i výstavba? Ano,
1: dobře.
0: Ano. A společně s ní se koná již po čtvrté národní potravinářský veletrh Czech Food Expo. Takže jako návštěvníci získáte jedinečnou výhodu. Vy v jednom za cenu jedné vstupenky můžete navštívit obě akce a užít si program kombinující praktické rady pro kutily, zahrádkáře, no s kulinářskými zážitky.
1: No a kdyby se tam chtěli právě tady s rokovou rádiovkou vyrazit, tak není problém, máme tady hromadu lístků pro vás a není problém si Lupen na Hobby napsat, buď napište nám na naše sociální sítě Marotosaurus nebo Mandinator TV, nebo někam do zprávy na rádio, hej.
0: Na rokový rádiovce to tam visí, na sítích.
1: Jo?
0: No, je tam příspěvek.
1: Ano, takže kdybyste chtěli, koukněte na rokovou rádiovku a pak se můžeme nějak domluvit a Lupen na Hobby budete mít.
0: No, já musím říct, že jako dítě mi to nevadilo tam chodit, že jo?
1: Kam co? Kde?
0: No,
1: jak?
0: Na výstaviště.
1: No, na výstaviště, jo?
0: Na výstaviště, to mi nevadilo.
1: Byla zemí živitelka.
0: No, já vím, tak tohle to je před zemí živitelkou ještě, jako hobby navíc a tak dále, ale když to s tím jako spojím, tak si přesně pamatuju. Každý, kdo vstoupil na výstaviště, první, co udělal, koupil melouna do síťovky a nosil ho tam 4 hodiny.
1: No jo, tenkrát nebylo Hobby ještě, ne?
0: Nebylo.
1: No,
0: a pak jsem říkal, přece by to mec chodil na výstavu. Člověče, čím jsem starší, tím mi to vadí a klidně se tam jdu podívat.
1: No a tak nekupuješ tam melouny, ne?
0: No to nekupuju, kupuju tam jako vychytávky, víš, jako zalejvání na řekličky.
1: Ono prej tam už neexistuje ten amfiteátr, oni prej srovnali se zemí.
0: Je pryč dávno, no.
1: No, já nevěděl ani.
0: No, tam byly vždycky kapely, víš, vystupovali, no.
1: No tam byl na Olympiku, na Vildovi Čokovi jsem tam byl.
0: No ten byla docela pěkný.
1: No, prej byl, že možná už to hrozilo, že spadne.
0: To z největší pravděpodobností byl důvod toho, že ho sundali, no. Tam byl většinou přístupu po pravé straně, nedaleko vstupu, že?
1: Tenkrát tam na Olympiku, jak tam hrozily ty metly, to byla bomba. To byl na Olympik takovou tu éru, kdy hráli trošku tvrdší hudbu, že jo, album Big Beat, a když si svítí zelená,
0: ano.
1: No ty metly tam hrozily, říkala
0: ukazovači,
1: na Jandu, jak tam třepali rukama. Super, no, vtipný, jako,
0: no. No, takže kdo byste chtěl vstup na Hobby, napište nám na sociální sítě, nebo, jak říkal Mára, jednotlivě, jo, na Instagram, no a my pro vás nějaký lístky máme.
1: Tak přejeme pěkně ráno a dáme si další muziku.
0: Krásné ráno.

0: Docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jedno.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů.

0: 7.33, Visací zámek, kvalitní muzika, skvělá. Zmíníme taky, že partnerem rokové rádiovky je Robert Janák SRO, no a ten přijímá řidiče skupiny C a E pro mezinárodní dopravu. Pracujete od pondělí do pátku, víkendy volný, získáte náborový příspěvek 50 000 korun, motivující mzdu, roční prémie, nějaký ten firmní benefit. Hele, moderní vozový park, přátelský kolektiv, no a stabilní česká firma. Pokud chceš nastartovat kariéru řidiče, více najdeš na webu robertjanák.cz.
1: No a pokud nás pravidelně sledujete a posloucháte, tak asi víte, že máme spolupráci s agenturou Live Nation a ta nám dodala pro vás lístky na Hollywood Vampires, který vystoupí 6. září ve sportovní hale Fortuna, takže ty lístky pro vás budeme mít. No a včera vyšla zpráva, no předevčírem, že Live Nation dovezou do O2 Areny 31. ledna příštího roku Five Finger Death Punch. A samozřejmě tam budou i nějaké ty předkapely Bleed From Within a taky naše stálice Dimitri.
0: No, oni vlastně jedou světový turné, že jo, k 20. výročí svého vzniku. To je pravda, no, tak já myslím, že to je skvělá zážitost, ne? Tam dostanou lidi to přesně to, co chtějí.
1: Tak určitě,
0: víš. Něco navíc, víš.
1: Něco navíc, no.
0: A na míň určitě ne.
1: To taky nějaká ta fronta na pivo tam bude, víš.
0: No tak to jako bez toho to nemůže být, no. Bez fronty, jako to neexistuje, to neznamená vůbec nic.
1: Mohli by ty auto aréně zařídit to, aby si člověk mohl dát venku cigáro.
0: To se nesmí.
1: Nepouští tě ven, víš. Tam jak si pele, klikneš ten lístek, vlak už se ven nedostane, hele. A kdyby hořilo, tak si myslím, že budeš tě budou kontrolovat.
0: Jsi si něco nevynes.
1: To samozřejmě ne. Jo, takže Five Finger Death Punch je ta 30. ledna příštího roku v O2 aréně v Praze.
0: Ideální stav.
1: Máš ještě něco, si chtěl dodat, nebo?
0: No, ještě jsem chtěl dodat, jo, to jsem chtěl dodat, ano, no, prosím vás. Je to blízko, začíná mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku, no a Dánsko hraje s Českem v pátek 15. května od 4 na 9 večer. Nemohu se dočkat.
1: Takhle pozdě, jo, domnule, ty jo.
0: Já myslím, že to je úplně ideální stav, ne?
1: A bude tam, tam Hrouzek?
0: Hrouzek stoprocentně, ten je tam vždycky.
1: Jo, no. A Deniska taky?
0: Deniska, tak ta bude ve Skyboxu, že jo, někde.
1: To, pa, jako, to, to vyhrajeme.
0: No. Kdo to má, kdo to má?
1: No? Jo.
2: Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na rádiu, hej, i na podzim zábava klíčí.

0: kamarády, my jsme mluvili o tom, že Dimitri zahrajou před Five Finger Red Mage, a tak jsme si na závěr dnešní rokový rádiovky pěkně foukli do éteru.
1: No, pěkně se tam nafoukal. Každopádně já doufám, že dneska tolik venku foukat nebude.
0: Opovaž se!
1: Běda ti. No. Každopádně to počasí už poslední dny slibuje jako velice dobře. Konečně taky zapršelo, smělo to tady, že jo, ty žlutý věci z těch aut, nejenom z aut, ale ze silnic.
0: Ale je třeba si vyklepat punčochy, protože jak takhle chodíš, tak si ten pil napadá do bot a pak musíš ty punčochy vyklepat.
1: No, tak je vyklepeš, no, ale nezapomeň, jo, účku na zadek, čárka dopředu, jo, tak jenom jsi se to naučil
0: v mládí, jo. Vyklepte punčochy, než vstoupíte do bytu.
1: No tak pro dnešek je to asi všechno, že jo, rozdáváme ještě stále časopis Spark.
0: Ano.
1: Připravujeme pro vás další věci, o kterých tady Mára samozřejmě v minulém vstupu už hovořil, nějaké vstupenky.
0: Máme to hodně.
1: Máme toho fakt hodně. Říkám si, jestli budeme rozdávat třeba 3-4 věci už jako po ránu.
0: To ne, zase. To by se to zamotali zase úplně. Víš, to bych už nevěděl, co dělat potom.
1: No, sledujte sociální sítě Hej Rádia, rokový rádiovky. Můžete nás samozřejmě poslouchat i online, pokud najdete na webu na stránku hejradio.cz. Je tam ještě něco, co by si chtěl říct? Zmíníme taky partnery Roku a Rádiovky, kterými jsou e-shop Film na DVD, Pražské hospodářské čerpadla Neptun a dopravní podnik města České Budějovice. No a asi to.
0: Moudro máš, ne ještě?
1: Dobře, jdeme na to. Žiju si jako v pohádce. Mám doma sedmihlavou saň.
0: Pěkný den.
1: Krásný den. Myslete pozitivně.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.
2: Rádio Hej.

Vítkem ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustruh.

Když Nickelback v roce 2022 vydali po 5 letech řadovku, právě skladba San Quentin byla úžasným syrovým takovým pojetím toho, jako by chtěli se vrátit zpátky na scénu. Tedy zdar a sílu všem už probuzeným, díky za perfekt rozjezd prime timeu. No a dnes jsem tady jako Žolí, který nahrazuje pro dnešek choroboplodného veterána Milhouse. Něco si řekneme, něco si zahrajeme a hlavně no stress, no stress, dejte si macchiato nebo espresso, per ora basta così, stručně řečeno era abbastanza, nebo stačilo. A jdeme na to. Jsou tady Van Halen

Výborní Gatecrasher a Tří kříže, Kotlíkařina jako vymalovaná. Dnes máme 6. května, svátek má Radoslav, mimořádný den, protože před x lety se mi narodil syn Daniel, ale v roce 1965 vznikl ikonický hit Slyšte, zbystřete, volume doprava. 1965, kytarista Keith Richards z Rolling Stones se chystal právě dnes, ale v tom 65. ve městě Clearwater, kde byla skupina na turné, se chystal ke spánku. Před usnutím dostal nápad, zapnul magneták a začal si nahrávat nový riff. Ráno si pásek přehrál a zjistil, že na něm je jen jeden kytarový nápad a 20 minut chrápání. Vzal pásek k hotelovému bazénu a pustil ho Micku Jaggerovi. Spolu pak vytvořil na tomto základě svůj průlomový hit, který uslyšíte právě nyní na Hey Radio. Právě výroční.

0: čas na pořádný rok.
1: Nově v Ostravě na frekvenci 99,5. Rádio Fine.

Strach je klíč, žijeme své životy v horečce. To byla skladbička First K z památného alba roku 1992, Fear of the Dark. Samozřejmě Iron Maiden, to jste jistě poznali. Pokud náhodou někam budete cestovat a budete chtít nebo mít chuť na něco grilovaného, nějaký ten steak třeba nebo něco podobného a budete třeba ve vlaku, vydržte chvilinku, řeknu vám, jak na to na rádiu Hej. Teď ovšem...

0: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou, protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Radio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

středa, je ho tam 6. května a možná se budete chystat do prodlouženém víkendu na nějaký fotbalový zápas a pojedete vlakem a dostanete hlad, jo? A teď jako otázkou zůstává, jak jste vybaveni. Z obyčejné cesty na fotbalový zápas svého oblíbeného klubu vytvořil malé kulinářské představení 52-letý Brit Tony Goodman, fanoušek West Hamu. Mimochodem, během jízdy vlakem do Londýna připravil stejkový sendvič velmi netradičním způsobem. On si tam vybalil prostě normálně jako ten toustový chleba, dal si tam nějaké ty ingredience a podobně. No a udělal si steak. A jak? Stejkový sendvič velmi netradičním způsobem jako improvizovanou grilovací pomůcku, tudíž použil žehličku na vlasy. Prý mu došlo, že grill jsou vlastně dvě rozpálené plochy, mezi nimiž se připravuje maso. A tato žehlička na vlasy vlastně splňovala dokonale. Z vrchu i ze spodu, a tak vzal, normálně se připojil a začal si tam grilovat maso žehličkou na vlasy. Řekněte, přátelé, není tohle to geniální nápad? Navíc ještě ušetřil, poněvadž vlastně v podstatě energii čerpal z čeho? Z vlaku, že? A teď už se nám rozjíždí Ronnie James Dio a rok 1983 s nabíčka Holy Diver.

a rok 1990 Deep Purple. Mimochodem vyjedou na turné po Spojených státech amerických s kapelou Kansas, kde budou hrát od srpna do září. Na mnoha zastávkách se objeví také kapela Jefferson Starship. No a z dílny nebo z kuluáru Deep Purple vyšlo, že nové album jejich kapely vyjde letos v létě, takže máte na co těšit. A teď, dámy a pánové, hlavně nezmeškejte svůj Crazy Train, kdy Machine Feedou je kdo jiný než sám velký Ozzy.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká roková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026, buďte u toho s námi.
2: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time, rock for you.

Pět překrásných ruštěnek Venus 5, a to byla jejich novinka z kraje letošního roku, Marge of the Venus 5. Ale víte, ví co, tak se setkat jako Slovinka, Srbka, Italka, Švédka, nevím, kdo je ta pátá už teď momentálně, no je to nádhera takovéhle baby, a když dělají takovou dobrou muziku, potom jen houšť a větší kapky. Jenom ne dneska, dneska bude docela hezké počasí, alespoň tady u nás, nevím, jak tam někde u vás, tedy na západě, když vezmu od Ostravy, ale rozhodně vám přeji nádherný poslech u dalšího dílu vysílání s Vlastičem, a teď pojďme dále, jsou tady Suicidal Tendencies. Doufám, že vás bavíme, doufám, že jsme rádio Hej, které v tom jede s vámi. Ale buďte v klidu, já jsem jenom náhradník a už se těším, až přijde Konopný táta za hodinu.

Jedna z nejhranějších slovenských písniček v tamních médiích Ine Café a jejich ráno. Doufám, že vás to osvěžilo. No a dneska máme 6. května, tedy samozřejmě zástrčkový den, je středa. No a já se tak posunu do roku 2002, protože ve Velké Británii vychází kniha Guinness Hit Singles a žebříček první pěti písní vypadá takto. Na prvním místě Bohemian Rhapsody a kapela Queen. Na druhém místě Imagine John Lennon. Na třetím místě Hey Jude od Beatles. Na čtvrtém Dancing Queen od Abby a pátá je Madonna z Like a Prayer, což převzalo hodně rokových kapel tuhle tu písničku, tenhle ten hit z 80. let. No a já jsem tak si říkal,

jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka a já zůstal u dvojky. Stříbrná pozice, to byl Imagine John Lennon a tady je, dámy a pánové, to je nostalgie středečního dopoledne na Hit Rádiu.

Osmý studiové album německé power metalové formace Halloween v Better Than Now z roku 1998, z něj už vyšly dva singly I Can a právě Hey Lord. A je hezké, že už v té době věděli, že bude existovat rádio Hey, a proto Hey Lord. No, tak to jen tak na okraji a pro zasmáčí, jak se říká. No a za malou chvilinku si dáme nejenom Slash a jeho skladbičku Bad Rain, což nemá s naším počasím nic společného, ale také skladbičku od kapely UFO od kapely Hard Colony, skladbu UFO, kterou jsem včera nasadil v hitparádě. To jste mohli slyšet dneska po páté hodince. To je stejně zajímavé, kdo ráno poslouchá v pět hodin hitparádu, že? To je proti gustu žádný, když putát. Jenom mimochodem, pokud sedíte za volantem a chcete někomu třeba výstražně zatroubit, tak vám za malou chvilinku řeknu, že byste to neměli dělat, i když u nás tu jsou jiné podmínky, než které jsou třeba ve světě. Ale dozvíte se za malou chvíli, zůstaňte na rádiu Hey. Tady je tedy Slash a Bad Rain.

0: prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Teda nemám proti Standovi vůbec nic, ale o hitparádě tady rozhoduju já. To znamená, že si cizí zboží to normálně. Hardkolony a UFO výjíždějí na Hardtour

God Heavy je oficiálně první vydané CDčko skupinou Lordi. Bylo vydané na Halloween roku 2002. V roce 2003 už bylo platinové, v roce 2006 multiplatinové a ještě v roce 2002 bylo oceněno cenou Emma Award za nejlepší hard rock and heavy metalové album roku 2002. Slyšíte dobře. To jsme vám teď prezentovali na Hey Radio a já teď půjdu za těmi šoféry, kteří sedí v autě, možná v kolonách a podobně. 5 eur není nic moc, to je asi tak nějakých 120 kaček. Ale 5 eur pokuty musel zaplatit šofér za to, že v centru Dortmundu zatroubil na kočku, která stála při cestě a chystala se přeběhnout silnici. Zneužití výstražného znamení znělo oficiální provinění 65. tatíka, který svým přestupkem, takzvaným, možná zachránil zvířeti život. Už to je postavené na hlavu a nakliftonila ho nějaká obstarožní kosatka na kole, která se prý lekla. Chápete to? Když ta puška zjistila, že na ní netroubí nějaký tokající tetře, tak šla na fízlárnu a udala ho. No mě to rozum nebere. Rozhodně dávejte pozor, protože u nás také nevíte nikdy. Ne. A tady už je další mega hit kapely Merlion na Hira.

Tak dámy, pánové, čas se překlopil a jak se říká, už se to blíží, už za chvíli je tady supermuž. Rozbalí svůj repertoár a dočkáte se za chvílek pár. Nahodím jen konopné lano v konopišti a ať už božský Alda sviští a piští. Jeho čas přijde po desáté, tak to už snad dáte. A pokud vám zaschla zubní pasta, zase příště se bude těšit Jirka Basta. Tak. A odlétám jako pták, přichází Olympik a jeho bombardák. Mějte se krásně, užívejte zástačkového dne a buďte nad věcí, protože jak říká slovy klasika, bude hůř, dobře už dávno bylo.

0: Žán, poznám teď po večeři něco výživnějšího? Třeba nějaké rádio?
1: Jak si přejete, sire?

0: samým zroušením jsem si místo citrónu do čaje vymačkal našeho kanárka. Cože to bylo za rádio?
1: No přece rádio, hej, sire.
2: V každé dobré společnosti poslouchej Rádio Hej.
3: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál Jip, Staré Hradiště.
4: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rockerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rockové hlasy. V sobotu 9. května od 18 hodin v Rock Opeře Praha. Rock Opera CZ.
5: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
6: Hey Radio.
7: Full time rock for you. Radio Hey.

0: to byl minulou hodinu na rádiu Hej Jirka Basta, náš básník, muzikolog i fantasta, nikoli však ochlasta. A my děkujeme za ranní jízdu, která měla proklatě rychlý spát, a to vás, doufám, všechny probudilo. A nyní už je s vámi tvrdý, avšak něžný Aleš Konopka, protože ostravské studio přepíchlo banánky na vysílacím pultu k nám do Opavy. A tímto vás zdravím ve spolek a parádní poslech dopoledního éteru Rádia Hej vám přeju společně s kapelou Citron.
1: Je středa, buď s Alešem na Hej až do oběda. Rádio.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: na rádiu, hej, tady s námi Pretty Minds. Je 10 hodin a 17 minut, máme středu. A já tady nejsem vůbec sám dneska. Je tady se mnou opět Verča, protože ta má pro vás i pro mě tedy, protože mě to tedy hodně zajímá, předpověď počasí, jaké bude dneska. No, to se dozvíme za chviličku. Verčo, pojď!
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky i ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teplota

0: teploty 23 až 28 stupňů Celsia a foukat má mírný jihozápadní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Hej Rádia i Sázava přeje Veronika.
1: Děkujeme, Veroniko, děkujeme, máme radost. No to jsou, přátelé, vemte si to, teploty jako v létě. No, na koupání to nebude, to je jasné, protože je ještě studená vodička. Ale třeba někam na loďku vjet, nebo tak, tak to zkuste, naplánujte. No a my teď máme naplánováno další muziku, to je třeba kapela Queen nebo Valda Gang, tak přeju parádní poslech. Zůstaňte s námi, jede stále dopolední éter Rádia Hej.

0: Ano, když jsem sám doma, poslouchám Radio Hey a v něm Valda Gang a Svařák. Ano, víno, vínečko, je to tak. A ne jinak, už několik generací lidí před námi věděli, že pravda leží na dně vína. Tak to, kamarádi, nezapomeňte večer zkontrolovat.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hey Radio, hey Radio. CZ. CZ.

si vyvolený. Chci zavést další přikázání. 11. přikázání.

skvělá veselá věc od kapely Alkohol, 11. přikázání. Kamarádi, zajímavé je, že nejvíc fórů se v podstatě dělá nebo vymýšlí z alkoholu nebo sexu. Tady píšou, že alkohol likviduje nervové buňky a zůstávají už jen ty spokojené.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: já nejsem žádná zlatokopka. To, že jsem si vzala tu velkou peněženku, je úplná náhoda. A vůbec, botičky se hodí.
1: Rocková muzika. První jako kosti. Rádio Hej.

0: Já doufám, že vám to moc neskáče, pokud někam teď míříte autem, že máte klidnou jízdu. Každopádně se teď budeme podívat s Vlačkou, jak to na silnicích a taky dálnicích v České republice vypadá.
1: Dopravní expres.
2: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 180. až 194. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně po pojíždě okolo hodiny. A z opatrnosti projíždějte na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Na 198. kilometru stojí ve 150. pruhu porouchané osobní vozidlo. A dejte si také pozor na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy, kde na 115. kilometru stojí na krajnici pro poruchu odstavená dodávka. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.

0: Hejradio.cz.
1: Tak a teď, přátelé, se budeme podívat na kalendář. Musíme zjistit, kdo má dneska svátek. Komu popřejeme? Máme 6. května, je středa. No a tento den patří Radoslavům. Mužské křestní jméno Radoslav má slovanský původ. Vyvinulo se ze slovanských slov raděti, tedy třeba starat se, a sláva. Novodobější výklad pracuje i se slovem radovat se. Jméno Radoslav se tak vykládalo jako starající se o slávu, taky slavící radost, nýbrž radostný. No a Radoslavu máme v České republice 3093 kusů a jedná se tedy o 112. nejčastější jméno. U nás gratulujeme, chlapci, oslavte to, dejte si panáka, my si s vámi připijeme. No a Radku, nezapomeň naučit na rádio, hej, otce i matku.
0: Hej, rádio, CZ.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky. Přidáme

0: Bylo 11 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
1: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Ahoj rockeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus, Tyrannus jsou velké

Tady Dalibor z kapely Eldegáce. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou. Protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Rádio Hej bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

0: Ano, slyšeli jste sami, staňte se hrdinou, pokud na to máte, respektive ono jde o psychický, ale taky fyzický stav, takže když budete mít kuráž, tak se určitě stavte na Kilpy Heroes Race 2026, a to 6.6. do Hradce nad Moravicí, kde bude taky naše rádio. Takže pokud budete závodit, tak vám dáme pěknou muziku do běhu, anebo se taky můžete přijít jenom podívat a zúčastníte se třeba příštího roku. Každopádně se stavte, budeme rádi, Rádio Hej vás zve. Budeme tam s Milanem Krčilem pouštět muziku, tak to určitě bude stát za to. No přátelé, máme středu, teďka už nám načala další hodina, a to 11. Takže máme před sebou necelých asi 55 minutek dopoledního éteru s Alešem Konopkou. Já vás zdravím. Dneska bude krásně, to si povíme zhruba o čtvrt, když si dáme zase počasí. Takže co já vím, tak ty počasí jsou opravdu teďka, dalo by se říci, letní, i když malinko nám fouká studený vítr. Ale myslím si, že je to vhodné třeba někam zajít na pivečko nebo na rande. A to mi připomíná, nám tady napsala Tereska. Je to tak, Tereska? Ano, Tereska nám tady napsala takový dotaz, potřebuje radu. No jo, tak samozřejmě, my rádi poradíme, my totiž všechno víme. Píše, jdu na rande, mám se hezky nalíčit, abych se mu líbila, nebo ožrat, aby se líbil on mě?
1: Hey! Hey Radio, CZ.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: Calling a Crystal Viper. A já, dámy a pánové, když něco slíbím, tak to splním. Je 11 hodin a 15 minut, tudíž je tady předpověď počasí a Verča. No a musím takhle jakoby napřed říci, že ty teploty, které nás čekají, jsou ba až podezřelé. No, poslouchejte sami.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky i ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia a foukat má mírný jihozápadní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den všem posluchačům Hey Rádia i Sázava přeje Veronika.

0: zpívá Kamil Střihavka a Mane. Půjčujete prachy, přátelé? Dávejte pozor, abyste nedopadli jako Ferry. Jeden kamarád poprosil totiž Ferryho, říká mu: Ferry, ty můj taky dobrý kamarád, požič 100 euro. Keď mi požičíš, budem tvojím dlžníkom do konca života.
1: Hey, radio.

0: Ano, Nechoď holka do lesa a Huckleband na rádiu, hej. Kdo by to byl řekl, dámy a pánové, ale poslouchají nás až ve Finsku. Protože právě z Finska nám napsala Natálka, která by ráda nechala zahrát Iron Maiden Run to the Hills a píše... Ahoj, ráda bych poslala z Finska písničku mému taťkovi Vláďovi dnešním narozeninám. Posílám pusu, tvoje dcera Natálka.
1: Rádio Hej

0: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

bezmocí od roku pouta schovává. Občan svobodný klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají s obtížemi v zajetí předsudku. Láska uvada.

všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Daniel Landa a Protest Song na rádiu, hej. Dneska, přátelé, slaví 42. narozeniny Miloš Knop, jeden z nejpřednějších československých kytaristů, virtuóz, pedagog a zkušený koncertní mistr, který umí rozeznít struny jako málo kdo. Však to budete, kamarádi, moci právě teď posoudit. No a za rádio, hej, gratulujeme a přejeme hlavně zdraví, to úplně nejvíc, Miloši.
1: Rádio Hej, Rock on Air Everyday.

Sáci na rádiu Hey a Shandy, Say Goodbye. Ano, musím se loučit i já. Nedá se svítit, 10 hodin 51 minut. Ale zítra zase přijdu. Tak nezapomeňte ladit celé ráno, dopoledne rádio Hey. Jirka Basta přede mnou a potom já. Moje maličkost. Mějte se do té doby moc pěkně, mějte hezkou středu, užijte si to. Má být hezké počasí, pokud tedy nebude zrovna bouřka nebo pršet, tak si to užijte, zajděte někam ven na procházku, třeba do lesa, ale bacha na hajného. Tím chci říct, že za chviličku ještě ode mě poslední song, Trautberg a Hajnej.

milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: vedeme do varu. Tak, takhle se vaří na rádiu Hej, hej.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
8: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Doña Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
10: V minulém díle se Don Celadon a Juan Varlos ocitli v smradlavém království bratra vládce moří Poseidona. Doña Mimoňa stále hledá Juana Perveréze, který usnul popíchnutí mouchou cecek.
11: Jak dlouho jsem asi spal. Pane bože, jsem samý cecek. Ty mouchy mě ale zrychtovaly. To bude Doňa Mimoňa. Doňo, kde jste? Doňo, kde jste? Haló?
12: Tady, v hadovi.
13: Ukončete výstup a nástup, had se zavírá.
12: A jsem venku.
13: Příští stanice, náměstí díru.
12: Hrozná cesta, Juane Perverezi. A to byli v hadovi ještě dva revizoři.
11: A jak jste se dostala do něho Mimoňo do hada?
12: Nemohla jsem vás najít. Chtěla jsem jet zadem, ale pak jsem jela hadem. Ju, vy ale vypadáte Perverezi. Juane Perverezi, nezdá se vám, že se tady hrozně oteplilo?
11: Máte pravdu, začíná tu být příšerný vedro. Vedro González.
14: Doňo Mimoňo, Juane Perverezi, žijete? No to mám radost, to jsem rád, že jsem vás našel.
11: Vyrazíme, Vedro González, i veďte nás. A na památku se tu všichni vyfotíme.
14: Nemám foťák, nemůžem se vyfotit, ale jsem Vedro, Vedro González. A tak se můžem, co? Můžeme se vypotit.
11: Ten váš humor mi chyběl, Vedro Gonzálesi. Pojďme.
15: Dámy a pánové, vítejte v naší vyhlasné pizzerii Cosa Paprikosa. Naše pizzerie je proslulá nejen vystoupením do nich lupandy, ale hlavně promítáním nejnovějších erotických filmů.
12: To se ráda podívám na nějaký filmeček.
16: Doufám, že to ve mně nevyvolá tu ošklivou vzpomínku z tábora lovců lebek, jak jsme byli nuceni natáčet ty hambaté filmy s domorodci.
11: No řeknu vám, i když jsem Juan Perverés, ještě že jsme doma ve Venezuele a že to, co jste natočili, zůstalo někde v deštném pralese.
15: Zvláště bych chtěl přivítat skupinku pornoherců u stolku čísla 3 ze skvělého letního hitu Sex s domorodci, který si za malou chvíli pustíme.
16: Ježiši Kriste, jaké máme číslo stolku?
11: Nepotěším vás, číslo 3.
16: Jak je vidět, náčelník lovců lebek má dlouhé distribuční prsty.
15: Nyní nás čeká vystoupení 95-leté břišní tanečnice Doni Chlupandy. Pro ty, co vydrží tuto podívanou, mám připravený ještě jeden bombonek. Kultovní snímek Pulp Fiction.
12: Slyšíte ty dumivé kroky donesla, Dune?
11: Ano, skleničky se nám otřásají, jako by se blížil Tyrannosaurus Rex.
16: Proboha, rychle pryč! Přichází Doňa Chlupanda.
17: Celadon,
3: vesnice Doňa Chlupanda.
6: To se nevidí, ne, to je šikovo.
8: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na Ticketportálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká rocková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026. Buďte u toho s námi.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Ahoj, rokeři.

0: Bylo 13 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
2: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Rockeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Už za měsíc to na plzeňském Metal Festu rozsvítí Němťouři Akcept a my si čekání na jejich koncert zkrátíme poslechem jejich poslední desky Humanoid. Užijte si Akcept a přeju kvalitní poslech.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Marotovore je u konce, dnešní díl byl věnovaný kapele Accept, která už za měsíc vystoupí na letošním Metal Festu v Plzni. My jsme si poslechli album Humanoid, což je jejich poslední deska. Mějte se dobře, to je ode mě dneska všechno a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: Okna hned. okna.hned.cz Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna.hned.cz
1: Ahoj, rokeři.

0: CZ.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.

Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.

Hezké odpoledne. Jukebox Hero a Foreigner nám odstartovali naši společnou dvouhodinku, která mezi třetí a pátou nás čeká každou středu. Od mikrofonu vás zdraví Petr Havel. Mám pro vás dnes připraveno spousta skvělých pozvánek na různé víkendové akce. Tak pojďme se podívat nejdřív za počasím. Dnes je středa, teploty už se měnit nebudou, venku je takový polooblačný, polojasný den, 21 stupňů, takže kdyby to takhle bylo i zítra, bylo by to skvělý, no ale ono se trošičku ochladí zítra, hlavně odpoledne nás čekají nějaké bouřky. No a na státní svátek 8. se to počasí malinko zkazí, bude spíš proměnlivo a odpoledne občasné přehánky, teploty se budou pohybovat někde okolo nějakých 16 až 18 stupňů Celsia. O víkendu bude mírné ochlazení, teploty se slezou někam kolem 14-15 stupňů a začnou se hlásit o slovo ti takzvaní zmrzlí muži, takže pozor holky na muškáty. Co muzika, bude tady AC/DC, Cover You in Oil, anebo třeba Chris

Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě a ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.

odpoledne, ladíte Rádio Hejt, to byla devátá planeta a jejich poslední pecka Rok s tebou. My se teď podíváme zpátky do historie, v čem dnešní den se zapsal do kronik a pojďme na to už v roce 1937. Tak to se 6.5.1937 stala velká katastrofa, protože havarovala vzducholoď Hindenburg. Tento obří koráb během nějakých 34 vteřin při přistávání schořil a tím vlastně se završila veškerá éra vzducholodí. V roce 1954 Roger Bannister jako první člověk na světě zaběhl jednu míli pod 4 minuty. Vědci do té doby tvrdili, že to je prakticky i fyzicky nemožné. Ten jeho čas tedy byl 3 minuty 59,4. V roce 1994 královna Alžběta II. A prezident Mitterrand slavnostně otevřeli eurotunel pod kanálem La Manche, to byl teda rok 1994. No a v roce 2004 se v Americe vysílal úplně poslední seriál, úplně poslední díl seriálu Přátelé. Tenkrát ho sledovalo nějakých 52-50 milionů lidí. No tak tento fenomén skončil, ale on vlastně žije dál, protože já mám pocit, že ať si pustíte kdykoliv, kdekoliv, jakoukoliv televizi, tak tam jsou Přátelé. Tak jdeme za muzikou. Co myslíte, že si dáme teď za muziku? Je to jasný.

Radio Hej, toto by Simple Minds a jejich Blood Diamonds a nám se blíží 16. Co stihneme do 16. ještě All for Metal anebo Roxy Music, tak za chviličku pokračujeme dál. Blíží se nám 16. hodina.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej.
1: Rádio Hey.
2: Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě a ideální volba pro všechny pořadatele qrticket.cz.
3: Hezké odpoledne, od mikrofonu Rádia Hej vás zdraví Petr Havel, máme před sebou další společnou hodinku, jsou zhruba 2 minutky po 16. a my jsme se přehoupli do té druhé poloviny, tak pojďme na to, podíváme se nejdřív, kdo dneska slaví narozeniny, koho byste mohli znát, tak je třeba herec, režisér a hudebník Jan Jiráň, ten slaví 69. narozeniny, také legendární fotbalový trenér Vlastimil Petržela, tak ten dneska slaví už 73. narozeniny. 52. narozky dneska slaví Filip Čapka, to je jeden z nejoblíbenějších českých herců, také držitel ceny Itálie, a nebo Standa Vlček, ten dneska slaví velké jubileum, to je 50. prostě pro fanoušky sešívaných, je to samozřejmě téma číslo 1. Takže všem, kdo dneska slavíte cokoliv, ať je to na toto narozeniny nebo jakýkoliv jiný důvod k oslavě, který máte, tak přijměte gratulaci za celé rádio. Hej, jdeme si hrát, dáme si pěkný rocket, protože tady bude Guns N' Roses, ale ještě předtím Judas Priest a potom se podíváme na to, kam vyrazit příští týden o víkendu a já vám slibuju, že to bude fakt jízda, rychlá jízda.

Radiohej, to byly Guns N' Roses, Don't Cry. Těžko asi zbytečný teď připomínat, o jaký legendární hit se jedná. Tak slíbil jsem vám před chviličkou, že se podíváme na, že budeme mít pozvánku, která bude hodně o rychlosti, tak pojďme na to. Samozřejmě jedná se o mistrovství České republiky v autokrosu v Nové Pace. Ano, už příští víkend, 16. a 17. května, proběhne tohleto mistrovství na legendární trati ve Štíkovské Rokli. Tato trať má díky svým parametrům, jako je vysoké nebo velké převýšení, zatáčky přes horizont a umístění hlavního diváckého sektoru uprostřed okruhu, tak nemá obdoby v Evropě. Je to opravdu legendární, krásná trať, perfektní výhled na všechny části tratě. Takže 16. a 17. května samozřejmě se pojedou všechny kategorie na tomhletom legendárním okruhu, který mimochodem má zhruba 1 kilometr, tak pojedou cestovní vozy, samozřejmě racer buggy, kart cross, junior buggy, naděje a také královské buggy 1600 a ta nejvyšší super třída super buggy. Od pořadatelů víme, že ta startovka je dneska nabitá. Mám pocit, že to je něco okolo 160 jezdců, kteří už jsou akreditováni, takže se opravdu máte na co těšit. Takže 16. a 17. května ve Štíkovské Rokli Nová Paka Autocross mistrovství České republiky. Vstupenky máte za zvýhodněnou cenu už teď na portále qrticket.cz. Takže to bude opravdu o rychlosti a o rychlosti bude i další song. Je tady Billy Idol.

Posloucháte Radio Hej, tohle to byly kapla Rocktom a jich Poletíme. Mimochodem, pokud byste na Rocktom chtěli vyrazit, tak třeba 23. května na letním parketu na Sladovce můžete vyrazit, kde bude Rocktom ještě hrát s další kapelou, a to je Tragedies a Zakázaný ovoce. To všechno samozřejmě je k dispozici na portále qwerty.cz 23. května na Sladovce v Benešově Rocktom Tragedies a Zakázaný ovoce. My se teď podíváme za hokejem. Pokud se těšíte na mistrovství světa v hokeji, které začíná příští týden 15., tak ještě předtím máte možnost kouknout samozřejmě hokejové hry, které začínají 7. Naši kluci nastoupí ve čtvrtek večer od 7 hodin proti Švédsku, potom v sobotu v poledne s Finskem a v neděli k obědu, k nedělní huse si můžete pustit souboj Česko-Švýcarsko. A mistrovství světa začne pak už jenom za pár dní, příští týden 15. Jdeme zpátky za muzikou Battle Beast, No More Hollywood Endings. Jsme moc rádi, že jste na rokové vlně Rádia Hej.

Tak nám to zase uteklo. Středeční odpoledne na rádiu Hej je pro dnešek u konce. Díky, že jste poslouchali. Dnešní dávku roku a povídání pro vás připravil Petr Havel. Zůstaňte s námi. Rádio Hej hraje dál 24 hodin denně. A nezapomeňte, příští středu jsme tu znovu. Středeční odpoledne na rádiu Hej, vaše pravidelná roková jízda. Rádio Hej. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě. Dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Ahoj, rokeři.

Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou. Protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Rádio Hej bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: V minulém díle se Don Celadon a Juan Varlos ocitli v smradlavém království bratra vládce moří Poseidona. Doňa Mimoňa stále hledá Juana Perveréze, který usnul popíchnutí mouchou cecek.
6: Oh, jak dlouho jsem asi spal. Pane bože, jsem samý cecek. Ty mouchy mě ale zrichtovaly. To bude Doňa Mimoňa. Doňo, kde jste? Doňo, kde jste? Haló?
7: Tady, v hadovi.
8: Ukončete výstup a nástup. Had se zavírá.
7: A jsem venku.
8: Příští stanice, náměstí díru.
7: Hrozná cesta, Juane Perverezi. A to byli v hadovi ještě dva revizoři.
6: A jak jste se dostala do něho Mimoňo do hada?
7: Nemohla jsem vás najít. Chtěla jsem jet zadem, ale pak jsem jela hadem. Ju, vy ale vypadáte Perverezi. Juane Perverezi, nezdá se vám, že se tady hrozně oteplilo?
6: Máte pravdu, začíná tu být příšerný vedro. Vedro González.
9: Doňo Mimoňo, Juane Perverézi, žijete? No to mám radost. To jsem rád, že jsem vás našel.
6: Vyrazíme, Vedro González, veďte nás. A na památku se tu všichni vyfotíme.
9: Nemám foťák, nemůžem se vyfotit. Ale jsem Vedro, Vedro González. A tak se můžem, co? Můžeme se vypotit.
6: Ten váš humor mi chyběl, Vedro Gonzálesi. Pojďme.
10: Dámy a pánové, vítejte v naší věhlasné pizzerii Cosa Paprikosa. Naše pizzerie je proslulá nejen vystoupením do ní chlupandy, ale hlavně promítáním nejnovějších erotických filmů.
7: To se ráda podívám na nějaký filmeček.
11: Doufám, že to ve mně nevyvolá tu ošklivou vzpomínku z tábora lovců lebek, jak jsme byli nuceni natáčet ty hambaté filmy s domorodci.
6: No řeknu vám, i když jsem Juan Perverés, ještě že jsme doma ve Venezuele a že to, co jste natočili, zůstalo někde v deštném pralese.
10: Zvláště bych chtěl přivítat skupinku pornoherců u stolku čísla 3 ze skvělého letního hitu Sex s domorodci, který si za malou chvíli pustíme.
11: Ježiši Kriste, jaké máme číslo stolku?
6: Nepotěším vás, číslo 3.
11: Jak je vidět, náčelník lovců lebek má dlouhé distribuční prsty.
10: Nyní nás čeká vystoupení 95-leté břišní tanečnice Doni Chlupandy. Pro ty, co vydrží tuto podívanou, mám připravený ještě jeden bombonek. Kultovní snímek Pulp Fiction.
7: Slyšíte ty dumivé kroky donesla, Doni?
6: Ano, skleničky se nám otřásají, jako by se blížil Tyrannosaurus Rex.
11: Proboha, rychle pryč! Přichází Doňa Chlupanda.
12: Celadone, lásko moje, pojď sem!
10: Dámy a pánové, pravěká monstrózní tanečnice Doňa Chlupanda!
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: poslouchám radio, hej, naši při něm vařej
1: a někdy taky pařej.

0: Placente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Hodně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, Roková středa na obzoru a od mikrofonu rádia i vás zdraví a vítá Hanza Kulík. My se dáme do Rokový středy, tak odevírák večera. Koukám, co bych vám dneska tak nabít na ten slavný odevírák večera. Ku příkladu, já to vidím, třeba, že bychom mohli Rammsteiny dát. No tak proč by nás zkusíme to? Mělo by to jet?

Tak to byste měli Remstein, co by odevírák a dáme se do kalendáře. Co se událo v dějinách muziky, kolikátýho dneska, 6. Co se událo 6. května v dějinách muziky? V roce 1942 se narodil Colin Ear. Colin Ear to je Mungo Jerry, svýho času velice známá kapela. Tak zkusíme.

Tak to by jsme měli Mango Jerry, jinak notoricky známá od nich je In the Summertime, jako v létě teda, jo. Tak a dáme se do dalšího letopočtu. V roce 1945, 6. května, se narodil Bob Seger. Tak zkusíme tohohle člověka.

který tady vidíme. Bude se teď jednat, bude se jednat o stouny, takže mi vydržte chvilku a ještě to nalistuju. Jedna taková zajímavá věc se udála kdysi dávno v jednom hotelu a já vám to hned řeknu, jestli se mi to povede najít. Že trošku nám jde kalendář pomalu dneska, takže ještě chvilku strpení, vydržte mi chvíli, tak už bychom to měli mít. Šlo teda o to, že v roce 65, a to konkrétně 6. května, kytarista Keith Richards z Rolling Stone se chystá ve městě Clearwater, kde je skupina na turné ke spánku na hotelovém pokoji. Před usnutím dostane nějaký zajímavý nápad, který by se mohl hodit, zkouší si to na kytaru a pak ještě dojde k názoru, že by to bylo dobrý nahrát. Tak si zapne magnetofon, kytaru si vezme do postele, nahrává tenhle zajímavý kytarový riff a přitom usne. Ráno, když se zbudí a to si pásek přehraje, a zjistí, že je na něm jeden výborný kytarový nápad, ale fakt výborný. A pak 20 minut, než ten pásek došel, jo, tak 20 minut chrápání. Vezmi pásek hotelovému bazénu a pustí ho Micku Jaggerovi a spolu pak vytvoří průlomový hit, který už jistě znáte.

Tak vidíte, jak říkají slavné písně, podíváme se o kousek dál. V roce 71, a to 6. května, se narodil Chris Shilett. To jsou Foo Fighters, to je jasný.

Tak to byli Foo Fighters a v roce 72, 6. května, Elton John vydává na singlu píseň Rocketman, Rocketák, třeba by se to nechalo přeložit.

Elton John nám dospíval a vidím tady 72. ještě jednou. 6. května ovládli T-Rex albovou hitparádu ve Velké Británii. Tak zkusíme.

Tak se mrknem, co máme dalšího. Dohráli nám T-Rex. A v roce 73, 6. května, Paul Simon koncertem Music Hall v Bostonu začíná svou první solovou šňůru, vystoupení se dokonce nahrává a taky to později snad i vydají. Ale my se ho poslechneme.

Tak, Paul Simon na svém solovém albu a mám tady 77. 6. května, Boomtown Rats, zastavit album. 6. května tedy, 77. Boomtown Rats, tady kapela, podepisují svoji první velkou nahrávací smlouvu.

co tady najdem dalšího? Zajímavé věci v kalendáři všelijaký. Teď tady třeba vidím rok 78, dokonce dvakrát, považte. Tak v roce 78, a to 6. května, vznikla kapela Knek. No, když vznikla, tak je pustíme.

pak tady vidím ten 78 jednou, jak jsem ještě hlásil, takže 6. května po druhý 78. Bee Gees ohlašují sérii koncertů pro charitativní dětský fond OSN.

Jinak nezapomeň si vzpomenout, se to jmenovalo. To byl taky velký hit Bee Gees. A nepočítáme Massachusetts a takový. Tak 82. 6. května Diana Ross získává svou hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu. Co si dáme, si něco hezkýho. O Diana Ross.

Tak to byla Diana Ross, velká hvězda společně s pěveckou holčenčí formací Supremes. A tohle to se jmenovalo Dobré jítro zármutku. Taky to zpívala u nás Janička Koupková hezky, ale to udělala se trošku jinak a taky zajímavým způsobem. A co bychom tady ještě vydojili z kalendáře? Oasis mají první single na čele britské hitparády, jmenuje se to Song Might Say a pochází z druhého alba kapely. No, a je to taky poslední nahrávka s původním bubeníkem Tommy McCarrollem. Zkusíme, snad se nám to vejde. Zjišťuju, že vejde, jo, tak do kalendáře. Tak to je všechno z dnešního kalendáře. Na 6. květen.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: No nic si nehrajem, milí posluchači. Dneska první v cíli, nebudete tomu věřit, Vladěnka. Tak zase se dostala do formy, jak je vidět. Tak gratulujeme. Posílá tatínkovi ty nejkrásnější pozdravy a neustále s děvčaty na něj myslí a přihodila k tomu Briana Adamse.

Nebudete tomu věřit, po Vladěnce je tady druhý Libor Michovický. Snažil se jí dojet, jo. Já jsem, bylo to vidět, jo, jak sportuje, ale Vladěnka se opřela do pedálů a kde byl Libor, no. Tak jo, tak dáme co? Libor přivez a septy metalový srdce. Tak by to mělo jet. Už to tak vypadá, no.

Metalové srdce od Aceptu, zdravím ještě jednou Libora Měchovického, Marta Mouka Uhlák za ním, a ten to vidí na Amon Amart, Amon Amart tedy, tak dáme jen do zdravím a děkuji, já taky zdravím a taktéž děkuji.

Dobrý. Zdravím Martu Moukouhláka a Vašek, velký příznivec traktorů, přímo je tady. Píše, ahoj Jendo, info pro fanoušky traktorů. Zítra premiéra nového songu. Tak uvidíme, no, jak se to vybarví, co to bude, jestli se to bude líbit. A Vašek dává dneska SSK. To je taková speciální šifra pro traktorovce, fanoušky traktoru SSK. Sedmá strana kostky.

končinách mozkových záhad.

Jarda píše, ahoj rádio. Zdravíme. Zahrají prosím všechny, pro všechny. Panoptikao fans, takže Panoptikao fans, poslouchejte. Hlavně pro Vendu, Jílka, Zlínská, Lucinku, Reskovou, Slunce u Ústí. Písnička je jasná. Kdyby nebyly traktory, tak nezazní bátory. To je zajímavý. Velké díky, Jarda. Zdravíme Jardu a všechny. A dáme bátory.

Motory, no, s panoptikem se nebudeme ještě loučit, to bude za chvíli ještě jedna várka. Jerry píše, že by Van Halen rád. Tak jo, dobrý večer, dnes prosím o tento song. Tak dáme, zdravíme spoza, dopoza ještě jdu, tak je to správně. Tak zdravíme, Jerryho posíláme.

Tak to byly Van Halen, poslaný na sever, do Podještěd. Tatrovák. Tatrovák zdraví pracující třídu, to za prvé. A za druhé dává panoptiko řvát, to se tak jmenuje. Tak pracující třídu dneska máte panoptiko.

Panoptik dohrálo a je tady kdo? Máme tady Jerryho jsme hráli. Tak tady vidím Pavla Křivcoudovskýho. Ten to vidí na Merlina Masona, Coma White. Že by? Zkusíme, no.

A pak je tady Pavel ze Sopot, z Polska, náš stálej posluchač. Zdravím Pavla do Sopot a budou to DOA, Singing in the Rain. Singing in the Rain, to je kultovní záležitost téměř. Tak dáme, no. Kanadská kapela, s pozdravem, děkuji. Tak jo, píše Pavel ze Sopot.

In the rain, zpívání v dešti by se nechalo to přeložit. Pak tady vidím tady taky dobrou kapelu. Tomáš ze Zubrnic dává Rammsteiny klavír. Takže když dáme klavír, tady piano od Rammsteinů, dobrý večer, jindo, prosím o zahrání písně od Rammsteinů. Píseň hodící se do tohoto počasí venku, díky moc. S pozdravem, Tom.

Tak to byly Rammsteiny a vidím tady Mišaše a vidím tady Toma 80, který půjde první, co mi to vyhodí prvního, ten půjde první a vypadá to na Toma 80. Tom 80 dává alkohol a konkrétně lekce nad věcí, tak jo? Tak zdravím a posílám.

Lehce nad věcí alkohol, posloucháte rádio, jo, hej, a středeční rok on air s Honzou Kulíkem. Mišoš, zdravím Mišoše, Mišoš stálý posluchač, by si dal Fear in the K od Iron Maiden. To může být dobrá věc, zdravíme Mišoše a posíláme.

0: Tak to bychom měli AC/DC. Zajímavá záležitost. AC/DC se to povídám, ty přijdou. Iron Maiden, ještě jednou zdravím Mišaše a mám tady ještě od Toma 80, dneska nemáme nával, tak bychom to mohli, no. Kolik máme, já musím taky odkoukat devátou. Náročný, že jo, to já mám ve smlouvě ty hodiny, no. A někdy to taky nevyjde, protože nechci krátit skladby. Tak, 21 to kobere.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio. Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey. Na nic si nehrajem.
0: Tak pro kamarádku Verunku a kámoše Kostu AC/DC od Toma.

tak to bychom měli AC/DC krátce po 9. hodině. Dál tady mám Magnum.

vidím tady Moniku z Kotelny, zdravím do Kotelny Moniku a budou to tentokrát Nordic Union. Taky dobrá grupa, tak to zkusíme. Zdravíme do Kotelny a posíláme.

Tak, vyzdušte posluchači, a tady mám jednu speciální objednávku od Verunky se třema šeskama. Verunka 666 a Verunka tady vidí Halloweeny a píše nám, pustila si s velkou chutí naše vysílání, to jsem rád, a doktora Štejna, že by, no to je docela dobrá záležitost. Já se podívám, kolika verzí to tady od Halloweenu máme, abych mohl vybrat. Doktor Štejn, tadyhle, obulé grace. Tak to dáme, no. Tak zdravím Verunku, díky za psaníčko a vydržte, ještě zastaví desku minulou. Tak, to by jsme měli a už to jede. Doktor Štejn pro Verunku speciálně.

0: Láďa, Láďa ze Zdislavic by slyšel rád něco punku. No to bychom mohli, to není problém.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný big beat a rock'n'roll.
2: Do prdele, vole, tak se vám říkal, že to mám dost. Je půlnoc, máte to kurva slumit od půlnoci a to fakt mám dost. Jestli chcete hrát, tak prostě od půlnoci budete hrát, potiskujte.

Bludy nady, milí posluchači, kolik máme holin za 4 minuty půl desátý, no, to se toto utíká. Petr Značerec se bude.

Další tady máme Juráška, ale Jurášek dává Orient. Předpokládám, že je to kapela. Když tak, kdyby mohl mít i nějaký titul, co by dali, je to pro Jindru Pavlištu, ale kapelníka nebo muzikanta odtaď, ale já nevím, jak to hledat. Možná to máme v demákách, ale potřebuji se chytit názvu. A když tak to nějak vymyslíme, a zatím dáme White Snake a budeme to řešit. No, když tak nějak to s Juráškem vykombinujeme, no, uvidíme.

A Kuba z Louňovic nám volal a říkal, že pro holky knihovnice, zdravíme holky do knihovny, holky knihovnice, by rádi tři sestry a modlitbu pro partu.

Tak zdravíme ještě holky z knihovny a knihovnice. Dáša a Pavel z Valdeku by to viděli na Camelot cokoliv. Tak dáme asi Centrum vesmíru, Center of the Universe.

0: prdeli. Nesou v pekle všichni veselí, nesou v pekle všichni veselí, jsou veselí, protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Tak to byl Outer v pekle. Jak to provedeme teda s tím Orientem? Já bych zkusil, jestli tady mezi těma v archivu, jestli tady nenajdu něco, co by jsme mohli vybrat teda. Orient. Zkusíme třeba, už jsem zase poslední. Česká kapela mi to tady píše. Tak schválně, no, co to vydá. Tak jo, tak Nindrovi Pavlištovi nahoru to dáme.

Už jsem zase poslední, kapela Orient. Pakli teda, tahle ta kapela měla na konci 80. měla single suprafonský, tak jestli je to ono, tak jsme trefili, no. Uvidíme. A co si ještě dáme? Už je 10 pomalu. Soudružku ženu bychom mohli od Vítkáčů.

Soudružka žena, teď mě zbývá malinký kousek do 10. tak to vycpeme Raymonds, jako to vždycky děláme, a pak hned odhoukáme 10. A pro paní Editu tady budeme mít Nothing Else Matters, to je od Metallica, ale tentokrát to nebude od Metallica, asi takhle. Jo, bude to cover od jiný kapely. Tak dáme ty Raymonds, aby jsme dotáhli čas.

No vidíte, Symfonika in the Rock se jmenovali tyhle, co hráli tu Metalliku. Jinak s Juráškovi můžu říct, že Orient jsme dali jeden a mám tak takovej dojem, že to byl single suprafonskej, ale víc tady nemám, jo? Kdybych se rozkrájel, tak už tady víc nevydaluju. A mohli bychom zahrát ještě, mohli bychom zahrát třeba Metalličku skutečnou, Unforgiven Number 2 s Alba Reload. To je dobrá věc, to je hezky udělaný. Tábor fanoušků Metalliky se štěpí vždycky na dva tábory, teda na dvě podsekce. Jedni mají rádi tuhle tu druhou verzi z Reloadu, druhý zase nemají, chtějí tu originální z toho černého alba eponymního. Ovšem, já si myslím, že to je takový zdravý názor. Někdy to má tak, někdy to má onak. Nevidím tam problém. Obě verze jsou dobrý.

Dobrý. Album Reload, Tom 46 nám píše, ale předtím tady před Tomem vidím paninku z taxíku pro Kubu Dlouňovic. Tři sestry. Dobrý. Sobě mazotu.

Václavovi Mazutu, tak a Fanda Sahula, Tři sestry, Tomáš Zubrnický za chvilku a Tom 46, nedostalo se na něj. Mám takový dojem, že včera snad, nebo v neděli. Tak to musíme napravit, jo. Slayer dáme.

0: Tak a než najdu toho Toma ze Zubrnic, tak tady ještě musím udělat radost paní Editě. Konečně jsme se domluvili na albu. Takže to je album, tuším, to je album Garáž, dvoják od Metaličky. A měla by to být cover verze od jedné velice známé kapely. Moment, já si to napíšu. A Thin Lizzy, ano, Whiskey in the Jar. Ono ovšem ani Thin Lizzy nejsou autoři. Ona je to nějaká americká lidovka, country and westernová, velice oblíbená. Tak, vydržte mi, já musím hledat. Ono to dá chvilinku práce. Tak. Chvilinku strpení. Tak, takže jsme nenašli, tak ještě jedno. Metaliku, no to dá trošku práce v té coververze hledat. Tak, tak ještě a už ji máme. Tak, jinak to album Garáž je velice zajímavý, jo, to je fakt dobrý, doporučuji k poslechu, když ho seženete.
1: Tak, už jsem tady.

Pak bych mohl doporučit ještě paní Editě, zkusím to za chvilku, mohl bych doporučit dům, který postavil Čech, to je taky stará věc. To je starší ještě než Hnědý uhlí, tato skladba. Se hrálo v 60. letech, to pamatuju já jako mladý kluk. A Metallica to hraje buď to na loudu nebo na reloudu, ale tu původní věc tam skoro nepoznáte, to je tak předělaný. Jo, bych zapomněl na toho Tomáše Zubrnickýho. Máme tady Kubert od System of Down. Je to krátký, to je jako a rychlovka jenom. Tak zdravím Tomá do Zubrnic a už to fičí.

Tohle se říká bleskovka, jo. To je jako protáhnout dráty trochu. Je to rychlý, účelný, úderný, krátký a pěkný. Tak a ještě udělám paní Editě radost. Tak jsem zjistil, na kterém albu to je. Dům, který postavil Jack. To je na Loudu. Na Loudu. Jsou dvě, Loud a Reload, dvě alba. Tak to dáme, no. Ale jako milovníci starého Big Beatu počítejte s tím, že asi budete zklamáni, protože to je téměř úplně něco jiného, než byste předpokládali. Tak jo, tady to máte.

Tak to bychom měli Metaličku, konkrétně album Load. Z toho bychom si mohli dát taky třeba, no ale už ne, ono už málo času, a zase nikdy jindy. Mám tady Kubu pro paninku. Kuba dává, aby si to užili spolu, píseň Známka banku od Vysáčů. Zdravím a dokonce jako mimořádnou prémii, to dává málo kdy, jo, ale jako mimořádnou prémii bych to mohl dát s džinglem nějakým pěkným. Tak jo, tak posílám. Full Time Rock.

No, možný to je. Lucie nám píše, zdravím, Lucie. Distribute. Tak posíláme.

Pak je tady Pavlík Souza, zdravím Pavlíka Souzu. Pavlík Souza by rád Neila Younga, Srdce ze zlata, z alba Harvest. A ještě dokonce tom 80, no ten už tady byl třikrát, a už bych mu nedal teda, že jo, protože už je to hodněkrát, ale protože ta píseň, on chce tom 80, chce od Jirky Schellingera, Pojď. On je to totiž jedno a to samý, akorát s Jirkou Schellingerem je to předělávka. Takže vlastně oba dva si užijou jak Pavlík Souza, tak tom 80.

No, jinak trošku sorry. Deska je mírně jetá, tak to trošku skočilo, no. To se stává, no. A další, koho bych podaroval, je Míšo Kulaš. Rád by nějaký halloweeny pro všechny kamionáky, tak pro hochy od kulatý lopaty bychom tady měli I want out, to je klasika naprostá halloweenská. Tak chlapci, kolama dolů, anténou nahoru.

Tak doufám, že se kamionákům líbilo a ještě co tady máme, Lucík by traktor, letokruhy, ale to už bude z Prahy, jak se tak dívám na hodiny. Jo, to bude zahrání pro tebe a pro nás, jsme s manželem na rybách, krásný chytání, tak vidět. No ono prší, tak asi ryby berou. A chytání a k tomu dobrá muzika. A potom bych tady ještě měl, ještě Verunku, ta dává hvězdičku blízkavou. Tak jo, přímo s Petrem Novákem, já tady mám snad dokonce živák, ono to vyšlo i na tom remástru těch jeho starých písní, ale ten živák je snad lepší. Tak dívám se na hodiny, jak nám to vychází, tak milí posluchači, já vám děkuju za poslech, bylo mi tady s vámi fajn, hezky to utíkalo a měli bychom se slyšet zítra, to je, co je zítra, starý desky, čtvrtek, ano, dneska je středa, zítra je čtvrtek, takže starý desky, jak to vypadá, a jinak mějte hezký zbytek středy, užijte si, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, důležitá poučka, velice, držte vlnu.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v této hluboké noci, vlastně v hodině mezi psem a vlkem, vítá vás tady pět, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Sestry Andersovi vyvalte sudy. S touhle písničkou víme, jak to bylo, kdo ji složil a kdo ji taky zpíval za světový války, je to takový trošku propletený. Dokonce v naší české televizi kdysi dávno o tom běžel film, jak se jeden autobusák vsadil z Londýna, co jezdil s tím Patrovým autobusem, jak ono se tomu říkalo, double decker, ano, s nějakým českým muzikantem, kdo je vlastně autorem. Ten autobusák to prohrál, pochopitelně, ale to jenom tak na okraj, já jsem to sem hodil, že jsme si připomněli konec druhé světové války, to dělám vždycky každý jaro. Ale teď už jdeme do narozenin, mám tady dva snímky s dnešním oslavencem

Tak mnozí jistě poznali, byl to Duke Ellington. Konkrétně tohle byla skladba Černá, ještě černější fantazie. Duke Ellington se narodil 29. dubna 1899 a do hudebního nebe odešel 24. května 1974. Já na jeho připomínku tady ještě mám jednu věc a to se jmenuje Připravujeme se na ples. Já nevím jak vy, ale plesová sezóna už dávno skončila, no ale neškodilo, kdyby jsme si připomněli.

Já to dneska vemu letem světem, protože na příštího psa bych měl připravovat profil jedné významné zpěvačky a dá to asi hodně práce. A navíc ještě pořád ten počítač nešťastný, ale jak jste si všimli, už to rovnáme. Dokonce jsou v podcastu všechny skladby, ještě ten playlist rámcově musím doplnit, ale jako říkám, nával práce hroznej, ale nějak se z toho člověk vyzmítá. Tak co si dneska dáme? V našem starém psu často nesmí chybět, skoro pokaždý, St. Louis Blues, Chrám i tvrz všech jazzmenů. Já jsem tentokrát vybral starou věc z doby, kdy Louis Armstrong budoval svoji kariéru, ale už měl vlastní orchestr, tak to bylo na dobré cestě. Je to hodně stará nahrávka, ale dobrý.

Errol Garner, Čaj pro dva. Největší hlína to je, když to hrál třeba Spike Jones, jo, ale dneska dosti Spike a Jonesa, kolikrát jsme o něm tady mluvili, dneska si to dáme v takovém noble provedení, to je standard, kultovní věc, Čaj pro dva s Errolem Garnerem.

Říkalo se, že Earl Garner neznal noty. No možný to je. To Charlie Parker, další muzikant dnešní přehlídce starýho psa, co hraje jazz, to jsem já. Láska na prodej. Když máme ten květen na dosah pomalu, tak...

Tak tedy lásku jsme úspěšně prodali s Charlie Pikerem. Podíváme se na jednu vokální kapelu, to jsou Singers Unlimited. Tato formace je skutečně velmi dobrá, dokonce taková historka veselá z natáčení. Já tuhle desku s nima vyhrál na nějaký soutěži jako cenu útěchy, protože jsem nedostal žádný diplom, že to bylo v nějaký tvorbě fotograficko-filmový, a nakonec jsem byl velice rád, že jsem žádnou výhru, teda cenu nedostal jako pořadí, protože ta deska za to stála skutečně i za tu cenu útěchy, mám jim dneska rád si poslouchám. Tak tedy dáme si Jaro v Paříži, když je teda to jaro, jak vidíte venku všichni, a hned přeskočíme přes džinglík a bude tam Evička Olmerová a dívka s Ipanemi.

Tohle to je z jejího prvního alba. Já jsem ho zoufale nemohl sehnat. Prostě bezvýsledně nedařilo se. Ani v antikvariátech nebylo. A nakonec vyšla o Evice Lomerový kniha a tam to bylo jako CDčko, jako příloha, dokonce i nějaký bonusy. Jo, ještě jednou Evička Lomerová, Georgia, hned potom opět jingle a my si znova připomeneme Duben v Paříži, April in Paris, tentokrát podání Count Basieho a Sama Davise. Abyste viděli, jak to vypadá, když se to hraje potom řízně, co by swing. Jo, ta Georgia tady je.

Tak jaro v Paříži nemusí být marný, já o tom to ještě nebyl někdy, no, třeba se tam někdy podívám. Dinah Washington nám napíše svoji knihu Do mraků, je poněkud nepohodlný, může naťukat u počítače třeba, jde to hned a je to rychlý, ale třeba je dáma romantička, tak proč by ne? Milí posluchači, koukám se na hodiny, jak se říká, nejlepší přestat, i když pojem nejlepší u mě dost diskutabilní, no ale dobře, takže nejlepší přestat. Já vám děkuju za poslech a při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...